0: teisha vile margin inu a chairde de march an shishu le da vi yeru forward agus masha le bag ni said agun margin inu na mire vi inye tisha gal tisha chirim tisha gajira galanta Bosit fihe fihe shart an skiel mor inu agus gajin chunker avis ega arin ilig ta galior lior tuiramir ta clushigun ta galior olish a skehu Ach, marim na meisigun gikinche mar a skart gajig go wogra her bosit Fihe fihe shart ig am loan inu mar sin niel ma jagal a flé inu Bé ma ja flé a maira ar an chléir agus bé dini ag sile lin sa studio mar sin bíu war gud tuiramiart agus war gud kishin ni dé fahanya Plé ar a wasid ar war sgilte maadín a maira mar a dúr ma ta galior a léu agun agus galior feci agun galior ála sa skehu ach ni veis agun a crin cart gajín am lón inniu. An scéal is dearannaí a bort a dúnain ná go bhfuil dearú leis a néisteart a néas sa chúirt, caimint fanart in is ar chinniú na cúirte ach dúirt duine de na breithe bhinné go mbeidh an cinniú sin dénta an athair ghiridh ama. Ach idir a dé linn leanan an agadíart agus an míhuaines i ré in san cheantar sin a bort a dúnain. Nes comartas a léniu Le tikkidí a bhaint den cheolchar am mhór a bhís ar siúil san muara a de poblbal gáirta hácha an tóran is an sa linn éiti mé ceoltarí ahananta i ceol a ggóla ceol ar an chuime RTE agus donal ma cruirí ón chléir an chóisiir cheáil a bhís a chur an líthe mhór inar lethir agus tá ahanaine a dúil go mór leis an líthe seo be se speisialta mai. Níl tikkidí ar bí feicha. Bhí siad ar foiil ar Eventbrite ní le chin ar sin ní smó ach na coppla cenne ta foicha tá siad le tuairtir siúil aganne ar bhair scéalta inniu agus i maire. Tá dhé féad a ticket le bunch ar a chléir inniu agus dhé féad a ticket le bunch a ríis ar a chléir i maire. Beolas agan dí fan cheolcharam níos maile sa chléir Tá go leor le fall má a scóir a phobal gohéirithe maidir le cursaí tuirta agus córa sampar. A chaithe sa hananne úsaid a bhaintseas ní bheith páchail ar bí cadaithe ag te poblbal gharta hácha tróna i maire mar sin be an teála sin aleg a an díomh níos maiile sa chléir. Ach an cheiste tugam díomh maidín inniu ná inniu le an waisiid a cé hé an tara aigeis be Simon Harris ná Simon Cowlaton. Cuige hín a cuige cuige trí an Ever Checks. A hácht a cairan lí a hácht a hácht mat a géisirt linn is na sé condai agus tú geri hart a níos go gart a hart i maire dan íche bhór chelire. Nefni hácht a seart, nefni trí dó, cuige cuig a cuige cuig an Ever WhatsApp a teige chléir. Nú a cuig trí hín a dó a cair an Ever Etul agus bairsgilta ag RTE.ie. Insigi dúsa, cé hé an tara arigadish bisha a cantinu ag am loan fan washed mar sin caimitar Simon Harris ná Simon Cowell. Nes go seamar in na nuair til linn agus sé í Martin Ofari tá má hodjar tá maidín inniu de mar tetu í.
1: Go breg, gyda mai gyda fi sean.
0: Í, bei an chiad flan gríwiar tá sebal tacht pobl a chora fém in na ngal gul lua. Gydje ta gais la Sean a gydje tom?
1: Well, rydw tons na Michel na gwyl cwrlio gan pobl yw siwl a couple of shaktyn yn ish agus bysio'r siwl gydje i chynia ag i tri hwg tan plan siwch ar leichelle fi fredj yn rwynd lig ys cyrch agus i cwrlio gan ddegon yng Ngal agus yn sbrygat hwn y na na ffaibyn y sawal siakta atys na pobl yw'r ffodd gan yng Ngal o hwrt ffajara agus yn sy'n na bali chon na ffaibyn yn sy'n a hocrw nes boni yw partner na grewi ac da sawal siakta pobl yw gan yng Ngal ag tyys na bian siach yn tord fi'n tagr siach agus iad y gyrru plan grewi ac da sawal siakta pobl yw'r ar leichelle agus dyrch Michael O'Haney yr awa geniw ta Michael mar chorlia ar don ffartin ac sawal jacta pobl dyr chag ymai co abryw ydyr gylior agrish agrish stach corli condai yn ydi hypobli grwpi pobl chwn an plan sio a chorli chile agos a chorli fain Michelle dyr chag ymai ffartin ac sio tarant dramana eigsile agos ewer a li chile gymai stig ple sawal jacta agos slendal sa phobl agrish stach ran y realtish na gardi yn ydi hypobli agos yn pobl agos behar y giri Michelle hwrt fydjara gydyn y ffaibyn atas phobl ar ffod na condau mae dwi'n cwrsi sawal chacta agos cwrsi slend alada agos gyda'n doi sferna gyda'n na malti dig yn phobl y deil alas yn ffasta agos maltar dy gynni yn cysnar sio linw siad ysio reisyn ty siampli ty siad ffael ar hif edrych lyn y cwrl y condau fe'n le hana community safety plan agos yn cysnar le ffael ffasta y llorlan ar ffod na condau ni lach o siam Michelle a cwpl bwmwydja agos y masg na gysgyni an mwy yn tys y sawal cha agos dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n Gijin roedd hi smwt agor y siar phobl yn y condau fi lahar mae'r cwrs i sawl jacht ydy. Gijin da i gyrfeidio'r ffios agor y hawl jacht yn dy

0: Gemeli di reiber maidin in yote kaidin shachtu laga yere fover da shi begeistach la RTE radio na gaelchta or gaid mila faelta. Benyart keol aga sora na aga sula meirtish fersin eira glar shanyad na fushiga as shagadin hacht lumpsa joni chaita. Ach ta shan shacht aga sanam nuyach dar dus na prish gael ta nashunta itir nashunta aga sgaelchta et ta dal chelar maidin ag marini hulawan.
1: Gramahad a joe agus gomenni di rib. Glacula cuddig an a sacrhi a canach a fógríf sa ganáis néisi né sa dál a réid. Dúrt cúlia isgach chúliach na héidan I bhín sa cunial súl ar chaitachas an réaltis gúl cistan stát cora trónís mesa ag an méidir fógríf sa ganáis néis mar ialt gomín na srínta ar chaitachas gá sárú ga sírí sésta agus mar gwiltar a brán iomarca ar chan charparade. Bunyan tíseach Mihal Martin cosint ar a ganáis néis agus dúrt chagur légris y taas y mwysied er yn meddw ta tegu er gain rhan y tîre agos ardw y fe er welsgw. Be ymwchdi ar ffod Israel yn yfles yn drama Marifs na hansi hi'r rynio hymes, tri bri yn y slanio fy hiwrt yn Cymru. Marif os cyn gochiau deg dynas na hansi hi yn nesgart Israel agos togiw os cyn gochiau dyna ele yn yngiela. Der na hwdr o'r slant yng Ngheza gwyl os cyn siachdw cair mil dyna Mari ag ffwrsi Israel sy'n gantar o harla hansi hi hymes, tri bri yn ochen. America, der dlidhori namra a hannig slan on da in stela tuguye lehi churgun teal as da Tennessee in tachtin cha kaitse gul si na dúsach dan ish agus a laurt la dine. Dairu Krista Pike ta lechir brian gwish in ish in bosh os gien zemni an a fiche dochin mar yalt gur wara si dine vis a rangla heg a skoil in lidig na cha kuig. Der a kud dlidhori gur wain drach gorti hi aga kud slava mar yalt an da in stela tuguye in tachtin cha kaitse agus gul a lava agus a cosa cangle tugan liabas an ospidil in the Wilshi. Yefa os cyn 6,000 sgolare tari on testis hosirinov, besied La fall ag loch na scolaní ar híb idirlín chamisiú na scrúdi histát ar maidin sa la gudur ar fall gan na scolaríad. Prífsgelt an a gaeltachta a tasíla prífsgelt an deisgert. Cé go gudan an taidur le sin neagriacht rehab Páric ó Hanafín as bailan nár téirí, fáil tu rifan íciacht go chúchéad euro go ghine fai bhí chumas a fógríf sa gán áis néis a né dúrt sé nach leora. Agus gníomhíocht tionsglíoch cor ar bun ag breis agus 100,000 aibrí san airnal faibli, deir an teachta dála pa déli as trálí, gur cheart gan ar a ergadis a gala mon cainte leis na ceartchamun ar chúrsaí pái. Prífsgelta an tuisgirt, bei comórtas Bei Camora hubáiste an chrísla an a nniuh agus é chéad a blian óchain ó Maríomh Denyr nar a hála pléasca ag siúpa Apple Green a maile an chrísla. Bei na slúte a tarant gorta chorci a nocht gan hiolchorim an tóra na zánsalin a tága hagrú ag RTE Radio na Gaeltachta a gór le ciol an RTE i deach pobl gorta chorci. Prífsgelta a nírhid. Dúrt stúrahod sérví sí tíchéachta chóla condéna gáilefa Liam Hanrahin gur cúis ímdí gan chúla é na chúla ein sívaka búl sérví

0: Einir in éan agus an áíre déach an target sin imach go scipi. Rá euro as gach 3 euro thugtarteach tríd cáin chóráide chun sin mar sin tá sin neamhúan, agus tá rialtas a caih 6 euro as gach 6 euro a haganisteach ón gáin chóráideach ar chaitechas rathe. Déan IFAC agus nó fiig bu séad farlamentach nach bhfuil sé sin in bharna nach féidir brathir sin agus go bhfuil mar hapla an bhu séad i lig den Rhein idechas agus do Rhein na leanaí an níoc as an teachtaisteach sin nach féidir brethir agus bhfuil sé sin dáin séar.
1: Ní mi decha dús a phlé, go le míle mágad a chuún ná neagraí pailíteachta chun nó seirdain lin in sin. Bhfuil ceird a rinneú sa mu séad seo. Gohaine atá faoi bhíhúntáiste gohaine nach bhfuil mór an gohaine tílacab tá Michelle Murphy, Annalise Seoi agus taidúir leis neagraíocht ceartas sóisialta éilin lin inis. De chéad fáilte ar maidin na Michelle.
2: Gur mai agus gárna.
1: Tá rialtas a rá gur thug siad go leor go nearna siad gur bhéidir siad leontais go dhaoine a táid incom íslanú gan mór an teachtaisteach acu ach tá sibh sé a rá nach bu siad má bhí an go na daine sin. Cén fá?
2: No, ní raibh sé bu siad maid na daine sin ar chorbaí, mar bhrahan tú ar an méid airgead a chaith siad in é agus bhí acu bhí roghaní níos fearr ann le déanamh ach nuair atá tú ag airc faoi cad a rinn siad an méid airgead a chur siad isteach na luantas sin níl dohan ar fáil ar bí. So mar hapla just ag brathar na rátaí lasa ó sílaig bhí 5 euro déag dí in aghaidh na seachtaine. Honas go mbeidh an cúcht ceannaithe céine ag daoine ar incrim socraithe seasta i fé seacht. So Marielle ar an 10 euro tá na daoine sin ar ní bé siad in sanáid ceart a fé seacht mar tá sé olas going bé pá ag ardú bé praisna ag ardú ach níl an méid airgad atá siad ag fáil gach seachtain ag ardú ag an am céine. So sin fibh allhór atá ann. Agus mar gheallar sin tá an barna ann idir daoine ar incom ísle agus daoine ar incom airde tríd fáis mar gheallar na roghanna a rinn an rialtas inné. Agus I suppose rud níos measa arís tá an barna ar I suppose daoine ar pá ísle agus pá níos airde tríd airdú chomáin mar gheallar I suppose an pacasta cáin incom a rinn siad chomáin mar chur siad an cuid is mó den airgead mar dúirt cuan isteach in san I suppose an call to snow an banda eikan tú an con income is irge agus an maidis lu and san crudvasana conica somar yeller y sin fine dinna taig fall quaig milli euro in ein of lina bontosh to double ta gumproid la dinna taig fall cahra camilli euro in ein of lina so toshi trace differ yein of erdur dini a ta fosta hi kumai so I suppose gahilas gahomlan Marielle oringia agus I suppose ag bra eran Con Ashnaish agus na an maid arigad avi aku agus na rauna rin sheed is na dini ata extrakult na dini ata income an na income slu so tatwik fail luntus so shilig no tatwik fail pa isil ní ro na I suppose an maid arigad a ro di jira na chailig shin agus shin an aib agus ta an rodas homage confecum a fehe fe shock bay nis modini amoctinus mariaulor shin nis modini eg ober amoctinus agus nadini ata extrakult an ish beishi fost extrakult agus kada nil shair olas
1: istoig bi an arigon ti vachigan real tis grushid gira fshastal ed an elomod eiliv on elomod grupa agus gu will rudi eile a fogrib sa mushid sha a bheith ar fáil go gach duine sehir agus bocht má siad an islú ag chun carbon go ola títa tiche é nó má bhainan sé mar hapla leis an méide tacústeach faoi chórum leanaí. Is rudí éid sin a bheith na montáiste go dhaoine bocht a chamáile ar gach duine eile.
2: Yeah, agus, molamuid an a maid atá dhéanta acu mar gheallar cuaram leanaí mar hapla. Agus molamuid a maid atá dhéanta ó faoi an luantas bhí cumais. Like, bacord an luantas sin a bheith ann gach seachtain, ach is an céad céim atá ann agus caithimid mola a thuairta sin an céad céim ceart. But nuair atá tú caint faoi na rudaí eile, mar gheallar, mar hapla, an tá an sus ag teachtain cáin carbón. Ach, í cín, so sin Paul in atá ann milliún is a 6 milli euro an ein bhliain ach ícan an airgad target shin dun luntus brosa, luntus the dini tana coni in einer, luntus lani, agus clar e eshtu. So on kesh to ogging, well, Neil she solia erbi, ka will on kadis is shock to shock million euro con choctos, in vlinja hogging, of lini in shin, on of lini shin.
1: Beidh gwaith mit sylir yw, eir na cest yn eisiau yn agos eithaf ni gliorela a strogu chi onlo nhw. Michelle Gormila Magad, Michelle Murphy Escat, social ta eir yn y cant yn sy'n lenni agos lenni nysg yma ta fer y fyw. Cynnyol sŵlir yn mynd i ynach o'r realtas fwy chostus brewsla agos cwrsi ompwyr agos sy'na Bryndan mac yn farsle y wyl farlu transport ege y gorn y môlna. Dych chi edrych chi'n meddyn y Bryndan? Vi mýtti kænt lætast það með hefði sinni að það kæti næri hóssu præsinn í gordu og fíkvar og lýri tvímri fín tjónkrufið og er það nóg hén. Rúnjú kóptur úr þegar nóm og það til í djönt inni. Svo þú sástu leysin meðið fógrefið ný leys on meðið on læðu að það djönt og ná læðu í sin le fannacht í veim inni skuddi í hérna.
3: Well, say I have my fault. I have the corner behind. My, but even time I kept three more. I gave my three more. Yeah, man, you were my corner, more on corner. Yeah, I have made corner for my. Goal share. They're gonna tell my job. Goal share career. Hello, Mark. But you, Charles.
1: Marshall, you have to go wish you been red. Ach, on Tardu Villa. You have to find near Honigse.
3: Good deal. I guess. Tá sé sin cuiir a lá na semachchadí go dhéon tearach an bhí deáil bufa. Bhfuile teanna spaintí a tinna tá me cappa nach bhfuil a nó caiimid fan ní sé den bhí cead a hálas dean na blianana seo na mai san nearach i héad gan eile, sa go caiimid fan agus fe bhfuil thar an nán sin ar thuchtamid go dí. Ach tá me cappa go bhéta réaltas déanú níos sáling, mar tá réaltas tógar go leorradaí go isteach og hessi loha nolligal svoð, diesel, petrol, nolli fad, agus gveti dís kudjuling í sár, mar nere jakins svoð, annars sjæskafingið go loha galum petrol na diesel, kóinu tánar fad.
1: Vil sé að dál rítumur sinn ets agus eg dýna elmachæna darab sér tjönskul fannacht er mór?
3: Gmur ég skil?
1: Vil sé að dækur eg dýl hei dísinu sér vær kunjál dag nóg í
3: Oh, tan kostis gotti svoska morle blien agus tasha falni smaste gotta lo. Ta kostis den buinni gus arahas gus holo hortugal svoska gus road tolls gus tan kostis guni e gardo. Agus kaitunni smu erige horka tamani mar tasha tan kostis gardo with tamani for sure mar play beha kone alare mor. Did you can do?
1: Vrindan y fecach tu ma airean rydy nis mesa nw fiwan on chi wyl rydy fwyl lochyr gomach tiwman i ysosta yn rydy cyn i yna agos rydyn siad syniarach sio cata agos achol amach sbori i flacol y sŵl agos gwydi sy'n nis mw fwy sy'n fwy'n realtas.
3: Wel, ta mae capo gwybyn yn rydyri hefdyn sa'n gwybyn yn hi yno. Ta mae capo gwybyn yn rydyri hefdyn sa'n gwybyn yn gwybyn yn protest al agos i gynnu triboed gwybyn i eili ach Nil vil sætte tæsjedel i Irak, ja, der har løs. Når det hælder Slodimorsen, må vil der nang kunne jælge dini, nang kunne jælge matøgis, nang grå kunne jælge matøgis dini, kunne jælge fæste her. Kan du magt nu, jeg nu kærte dig gøle, jeg nu kærte mig gøle, jeg nu lægge kunne jælge mat. Tænker du?
1: Brendan, gwrw mil yma agad fi lawr clynir mae dyn ta sangl tu grahach a Brendan mae conversely o chornol môn o wyl farlu transport a cant yn sy'n lyn agos yn eich ti'n cwmwyd go Connemara gneuon gwoch dronach na heir yn eich hwrl yn eintys Ewropi ta sygangol a ta dyn ta idir cwndi yn eich heir yn agos gach tîr sy'n eintys Ewropi agos gale cangol ta leis yn estoen yn nye o hwg Cairi Sar Isop ambasador na hastoen cwrtir Connemara agos eir onod cultura yn fyr Rasmuk, hva fóla nivrénan in tíshan kantila rindkundram vi lóid, dús mori nixastila sjóiga orbert hann mara lóid agus dyrsíja kechat hávacht agus vi kúrt an ambassadora gunn hjantar.
4: Gumis gerig spans kechi naibrin an pobl agus go will you know kursi itzerluna an tawcht chun in sha agus go hari he le tsheshu hurs go rini oga spans kert tatunani an le runi ba kun hurs gehele agus anoshin anisa chvin sha in yon an le hanikin char kurs go rasmok kamut ver fa brodul is ashina hanik moint agus tamut brodul agus tsheshu hurs go ev mar fort go kelora mar sha igramara
5: lu golor kosulachtik o hev tangyeg sestad Yeah. Rasulat granet kostlochti is it

0: fuiileáid. Beanna bhíhíil sé leit, mai buchaid sé slálín é maiid an tasam go tú grothach ar a tún agus níos grathaí béidir na bheith a caiinlumsa in seo ach gúil se tábhacht nach béidir láid ag gnám cíanna. Tá leit a bhíhíil doctúr Michael ó Casa ar tún a gárna ag láirlín agus lu sé tún fiaclóí agus lu sé gaiúid agus béidir go bhánach buid leis sin é bhealach mar Stóhí fro a vín sé na tinnis goína ná costas a cuaúm leananaí agus é sin arnú sácht costaach é de láún ibe nu thiismeóid ibe tá go lemecha gabbaid agus a chathe san an choras nó na cuaúm sinna í ach tá réimach fáid ím tíhaimime a chornaíúí na gaalteachta tá sé lom sa stúdio cehan túré. Nífah doctor Michael O'Cahas ufasach rímed a chadir sefuin méid taon o hú híf cúrsi Islánti o híf cúrsi cúrum Lianni ymach sibse ymach an ymach rímed doctor ymach sástalish
1: Well, falti mid rabin 600 million brashe ta fógrihe dan run Lianni o boshid fihi fihi she agus falti mid freshin rabin Westvid leidu ar tali tushmari o shargeid traha kuig Euro sami gydi cwiciad cwiciad sami a sy'n rhaid yn iel siot at y fain gydi men ffwr ffi ffi y siart
0: Yr cart a sy'n fethi o'ch fain ni sŵsgyn a sy'n meddwl sy'n nebwyd byddach blin mwyn ffwrs rai
1: Ta, ta sy'n bag na blin so ni'l gael a byd fyrch ydyn nan sy'n hwtys jam i anar cynti agos ni nôn dau tais dy gael ei enw sy'n at bainch gym NCS y gardw o ie euro cart jeg sens yn ddwyr da ffaisgi Swas gyd i e yw'r cwicau sy'n nhw ar Swas gyd i e'r cwic Wyrch lwg sy'n tart yn da ffaes ti A hyr eich tais yn da ffaes ti Swas gyd i eich nyn yn mwrs ysgol Roma ta ffaes ti Ogwyd so sy'n i'r ysgol O rang y hun gan rang y sie Nel ta da bres y da hwys mawr i'n sian
0: Ogwys yn tŵs fe chan ysg O chwyciad gylle Sy mi rai Wyl Chol y chwr ymlaen Sy ti Sy'n nawad efo chyn ysgol
1: Wel, ta mae hiap o gola ar eist caimod ffartlis na mae'n sonri o'n nare ta cryniw o'n gynnyw lehi agos bain i'n teliw mae'n sonri o'n rwy'n lianni ar sian a gydira, you know, hiw na hi'r sgol yn y de you know, tegol o'r eiliw yn sian o hiw i'r sgol yn y ta cwig i'r sgol yn nhw a boni o gynnyw mi yna trwyr yn dwi'n gael cion y gan ymara agos cion yla hys y bort lari gael ac hwn y jegolwa agus le bhanric ebig o mynd i'n ffordd mwyniw o rhan na gaeltata agus o wydras na gaeltata ffonion na siarfis i sio o hiw taci at i tianga agus mor sy'n di ni fe mynd i'n anio dyn at i gymart mor ta boer chast ys i am i 30 gyn agus leis yn barn y linw nes ydy'r yn yn cymwys y chart ys dia o tali twys mahar i loedi hi yn oed cael getagol y linw yn barn ys yn so ta rodden sy'n y hogan sy'n core funding ar ac ni el brysiw si sy'n bu ar dyn dau wrth gael y lun yn barn y siol swn i fe un ôl os ydyn nhw'n gyd i ansawrw roedd y cor yn ymni ar harfys i mae'r ta cas dys ma'n atal yn y siarfys i sy'n ymni hyn swys ar gomsi le copl y blion yn
0: ymwys. Yn ymwys, gyda'n costas baidach dal y cyn, gyda'n lat i bwylio sy'n lot anio fan, agos yta coi costas e chalio gynnu. Ach, dyn ysdi ar mwyd ysatwyr teud i gogas o yna gwyd sych eich hyn, rwy, wyl ta dan gobs o'n nhw?
1: Wel, ta, agos yr eich, ta mynd i ffartlis na mynson rwy ar sian, ta sydd yn an, nad y cha hirw, sal y gytyn sydd ysdi ar fwy cwrs i cana, ac yn rydys mô, Glas môr ta'r ffaidr i'n ogynion na na mwyn chari lwefrianta agos na hybri lwefrianta ta dianw sa'r wbwr agos wbwr haraf a tawarta ni o anio hi'w cwrwm a o hi'w na changa di ni alen rod sy'n mosyd lwetio gofoel fwy ar di hi'r poe hwyr o fe nes fi cair a cwig miliwn corwyr leti yw yn eri sy'n mosyd yn eri le hei ar di hi'r poe agos ffos ni alen dal hyn cyndi an thyrsyn ta sy'n hwyr gebr fwy loher agus, you know, cael hyr er y hwrt yn y mwyn chyri, mae'r, you know, ffail ti'n mynd cyntir o fy wedi hi as na teli, bod ma'n o'r mwyn chyri ogod agos ebri hi ogod la ffrastal agos er y agos cwrw ma'r hwrt yn y poes i sy'n ni alen waihys ond ma'n o'r mwyn chyri ogod ta ffai môr o'n hiw y gair gwyfforni ta wawdia has ffys y siart fan gyd sy'n arniol na si corn un rhi ta wawdia has hartar jaith o ieg fan gyd agus nid o'r tatu cancer gwyl iechyd cwycio ffasti o gwnnw sy'n cwyd wôr a ta mynd i geri more time than an scheme in the brush or just a tacky at the brush her file done out on tash game. See, play a seed of Sasauru, a hot of aim. I guess seed of mine has he could just ready mission. So time to get he and made this fatal in the annulus in the Aquini Taugan. A monadora edit on. Na múntiarí le a bhíanta, agus in na ríide bíhátí bheith ar chóchéim le múntiarí bonscáile ó hiú tuarastal agus páidí, mar tá sé dinean nú búr chéanna.
0: Tíor Hamarsson, geistach leta sinna réidin, nachhúl tá don leithi múntiarí agus cúramóri bheal isteach san jarnal seo?
1: Níal, tá du.
0: Agus stóhaí chrúid is chrúid marsson ní...
1: Well,
0: Arnold Lachy, Edin Tochlet, agus Edirachan Anrod Cain, Ray Acha. So he can't go to the small, I mean, the Dean Fide, Hagan Slan Cornish, agus Bede can't go to the is the Kredach Laginal, him polite, gonna Edin Nahule, Nahule, and Hair Chenak of Nakursi Connach, agus Tankolor Connach, dear to New Wheeland, the Shilam, and the phone, I might say, Kahoo to Yerdra.
2: Tá
0: meag a bhraog ar maidig a siúpín. Tá meag a maidig a stór cánach an tárhú tá dínta bé an maand cánach sair tí bai fichy gudí cairach a fain géid. Bina an tárhú smú bé gudí dín a síma nú bain tárhú smú mei tionchraig eid a bobala.
2: Is sin tarú smua bheits ar ag bobbal a cat séú be na chu go míle sem líon, íhórcha a bheith séú ceach sé míle go le a na na bliana le gan inanaite in difriochait agus tá cegur 1.2 milliún daine atá fostí sa tír nach bhfuil gá hiú sin agus níl siad san na galéú taiiste áil as an áardú sa man de cánach sin.
0: Agus cén an deam atá tití meistechan dhéirdre, cé an difríocht a dhéanamh seo, cé do chuine seo na bóg sa teachta dearmuid?
2: In aine seachtain amach tá tú séú ar a laghad ceach sé míle chúchéad in aine bliana bheith chúchéad breise in aine bliana chuid. Sinna chúchéad breise agus sin tá beganí beag freisin san MSU a sé réigin gur fiú caiintir a méid antá sin. Tá níl chú caiintiú an ar 10 euro breise in aine an aine seach den a beidir idir in MSU agus an áhrú samanda. Agus an sin tá beganí beag ardú in sin credfes cánach go céad fe cúg euro an aine bliana. Tá sé sin bei chulúna atá i gí cáin fé lár gheo sead bontaiste as sin.
0: Agus an PRSI in sin, bhúl sé sin a gárdú beag an bhúl a dhéirdra?
2: Níl sé sin a gárdú ach go chéine gúil tá dhéine gúil na fóstóri a dhéin, ma tá dhéine cínt fóstí acab, a dhéine cínt a bheith sírú beag nach sé chéad a náin a seachtar in is, le gan árdú se go dín rá tá árd, tá sé fwy láid is 9.1 hín a cúgi íchans fóstóri ar fá íchans sead le dhéine ar a mon rá tá pá, ach in nisinú da tá sead a dhéine na tá sead gá a gárdú an társeach fó sin gotí séchéad, ach níl sé sinna duine a chu tíocht leis an mónráta pá anas nach mai fóstóirí i gcíic an ráta ard PRSI ar fáid goghine atá a séú an mónráta pá. Ach a caiintear sin a bheithil, an fecar gom sa rud atá ní mór an ní se fáil mór an súnta sa chairib ná, déine atá a fáil an mónráta pá, tá siad na fáil ardú ó níl sam tá sé fáil ardú suas go tí cairdéh na cead a nain na chuire. Tá be cap agur seachháil ní sin a nain na chuire go ardú tá an. Ach faoi nach bhfuil an creadmheas cánach ardaí chomór lena sin leis an tardú sin na chlúdú, siad an téin drámaid gofuil an ráta éfachtach cáin atá sé a gcéic tá sé ardaí ag a drám atá síú an bunráta pá. Agus an rud atá le gceis leis sin na abair más rud a gofuil gwyl tu siro part her kweg meil yn aile bleana an rath efach dach kaan I kas tuwer sin idr chulahort ni laan ach ni chorgam ni laan ara ach her tar fif an geid a taan mel an cheid fi hemile hirens tu ni kum tu ein kaan et kaan inkomad ag sin sin an cheid fi she mile galen si vestu siro betu geek Carach of Pongate or Fifth Pongate that exhausts Hain Chin, Carach of Pongate, a Kailin Chamachurn to Lug La Hela, on made the thaw should unreal to fall wet at in Craig Amelishan, the heart there Fifth Pongate. Thaw Shashin Ishley Boganin and made the thaw Dini Geek, on Morum Lankarnaka should the Geek had a made such a zero. Thaw Ishley Boganin go Hulagana, Shachas and Zama thaw fallen Bunrot the paw, Thaw Ardi Boganin up.
3: On Bunrata Pa or the Eklish of Ostor Agazin, a no assertion, Kashiad, on Pierisation, ignite point to him a coogie eek, a no said in Tardush impression. She had a dram, Abernoglocht the Belga, a Tahal Dukkid, Fanach the Law for Lord, Moyaller and the Costa She Egg Sola at Taakab, Agas Costa's Pa, Shinkan Moor of Island Syrup, Agas Tong Costa's Pa, Gordo and Tamar Fad, Agnima Ron or Hertova Gordo, Tigan Mudder Fad, Gordon Rotta Bolshki, which is in Gordo. Neil and Realtors is in the Ainrod, like Quidulation, Nugnoloch the Bergashin, Tasha the Kurt Brewer up on Rotta Paw Ardos, Nichet Hain, a Quidulation Harib, and Nichet the Turt Ain Waymo, got Ain and a Gundam, Erbaishal, a Taha Hero, Nug on the Fosnori Taha Wasto.
0: So he goes again, Jesham, we had history, Marshall, I'd say a year, a div, who had the Swan and Chalakursi, Cardoch, could be a job, a smooth tassier who. Smoor Buntashtaka Bohi, of course, he can't so shed a bit.
2: Well, shared the Nahadida, Acharist, Maradurzma, even Rotta Bulchku, Nila made the Tasha the Fall, Ninja Canal, Soslish and Rotta Bulchku, Achir the Smoor at Tarajana Brabach, Eregon Ashna, Shusha, Nilained out for Shin, Tar Maradurzma, Matatu Zero, Karach Shemi, Galena, and Iblena, Shinet Nadina Smoor at Tar Fall, Buntashta a shaw, agus Aberdeen and Chin Matatach at the Shumri Fala, Axirisht, Shuddin Dramle Bagan Arigat, Gwil Tiakab Le Shumri Fala, and Govek Shuddin Liga the Macher Keys, Ta on Maids Grafed Let the Hero Nish, Humra, Noir Humri, Tasha, Ardi, O, Cherivili, Yeg, and Nine, the Blean, the Sero Khan, Gazi Shavili Yeg. Nish Tossin Erfatin Cheshin Galadina, Ach, Aber Mata. Mata ga humra galik na ikdeni kin sa shud galashin ardo. Ni lein roila chay charbe a band le mata humra erkiset. Ni cha kasu le mata tach no aris van erkiset. Kasha shin about clari le shan RTB. Ach mata humra erkiset ni lein roila chay a gest a charbe.
0: Well, kun je de dim hier dat tu fanacht linje dat ons piece kon wijzen. Kun je de dim chunga folie hags beg kun je elash de bodin kun je hu ach ta ordrun de honder de gail ge Julian de spawn te shaheen lum de phone de mads in alert if we made we go nashnish online ge horsi gail ge agus gail ta ke hu to Julian. So made the folk grief and not a week back now he and Kate million euro go Rina Gaeltachta ta Kate Cheska he and folk grief and Leon the Shinardo Berg must be okay that's our do what which was asked to the show well
4: Niemann's Austin in Curlis and Foss I know an or do it talk her fall and Lena humid in area grow dulcan keen mat dainta grow an ara clear in our honic doctor chigration or hossiak to get fresh mino a cur fall like as rinishin v face a hooked punk a car millions of ration area there for 3 million than rango out to gus qui punk a car fresh than the tg car I'm made a thaw sacope shirenos at a feca gwen in syncope shadaishig on ryan argadish and yay Níl a cahar pan cadó 6 milliún sa reis don gwaigas don gwaetas gyhifigiúl tra argad ala siil main pan cacuig I gór na hilán agus níl ein argad fógur da tíji cahar gyfis don fós freisin so, you know, it's more an it's biogal meid sin a gumpar le cair da bhi awn sa cablín na bhi sé sa sinifig agus an I suppose in a omlán fector dún in ishgwil an meid argad a cotter an gwaig an gwaetas treis ishlu a reis Bunahair and Kotchka's umnon on start. So in our dorm, Visha now and Wadney Smoyen of Vim Realtors now and Wadney Smoyen of Nivanisha Shalash and Arakleri one, Banishish Realtors, Tree Kayla, Banishella, Eshin Ryan, Athaig, Patrick O'Donovan, Ohave TG Caharda, but Nilane with Fogar Hunchin, Nather and Jucky Scale, Nistani Gwilargets, Wrestle of Egg, TG Carrock, Filaher, Nilane with Fekigrin, Mother TG.

Diolch i bygwth rwy'r gyd fod siach eich clorin y fol gwylwmsa nias nic yn rhi, a siogod i'n siach dyn eich beth fol gwyn iarchyd, fol gwyn tŵsgrit agos fol gwyn deshgritain. Chwnt ws chlwys y glor tŵr mae eich yn chlor gwyb yn eich lorwch, sfeidio glir chwrn i'n siog asla o'n leigas i'n cwg o lwng y hyna, er yn lyfr noed yn eich hyn, cwg yn oed y sê y siach dy siach. Nws na ddari bygo, ag yn lyfr noed siach cael, neu cwg y tri, hyn y dô, cahys y cahys. Nw mal yn ôl er yn lyfr noed sê Ní hian a cúig, cúig a hian, hian a cahir. Agus is féidir rífost a chiolach o gunchma ag an rífost RNG ag RT.ie. Wel, cunim a túsar sin fógrí mar sin agus hosam eile fógrí in iarchid, tar a lato, chosde na parcia chum an pelan na bír si rasmuc, níra an wútod ar a bota oed nori din an tarant in sin a réid, sin na hivrachí tarniv na, ibra cúig, sé, Shachti agus fe tri. Ach fi tri ifir ag strwr, fór siad sy'n iechyd euro, byniad Mary Clancy Niachtyn as Clan Trasna, Andrew O'Cashin as Rasmuc, agus Connor o Sulwan as Tiwalia gael na mwna. Be gha fil ag iechyd euro sa bot a oed yn tachtyn tra hwgyn, nyr i yna'r yn tarn sy'n. Tar lato CLG chorn y casial yn ish agus siad na hifrach i tarni yfyn sy'n y reid na ifir y do, nui, fihi tri agus fe siacht, agus na fyr wawna sa fiacu na ifir y hiniag. Nira an wútar ar nato ar y bota oor sa ach nerid, ach fi tri ifir ag cahar, fo sa dechyd yw ro yn dyna. Beniad Michael McCurrens as Lesir Dysgert, JJ Ní as Gashel, Regina Mylish as Bloch Lea, agus Linda Kevany as an oard hir. Se Sean Ní as a gásil a fór dúis díltúr in sin go lechéad euro, agus Maoritur go mai chéad a vila nuigéad euro sa bat a óir in sachtun se hagan. Buar a bail sa slachtúr letter mullan a muichas a gháil leis na díltúri, agus leis na dýna ar fad hannig amach dea dúna sa cáta chun tacú leis na marga díluchan a letter mullan. Buichas mór a hailín agus leis na vodan a gór chugal as an gáir agus an tacíocht ar fad a hugsiad. Bei Balochán an mobile Wii go rudí letrach ar bun an bhí seo. Bei cáin ar bun ag marglan in á luan de mór se thugan, bei Balochán acu ar an cúgiúlaid ag an bhí seo gorchlós seanscoil sa lerna in Indrúan, bei cáin ar bun acu ar an fichu lá gorchlós an tépal letr móis, agus bei Balochán freisin ar marglan an tachtóta ar an dárn lá fichiad an bhí seo. Bei sér fón mo leisgel ag an gort líród láve ar an seachtú lá fichid agus ar an leú lá fichid in sin is ag páirce spedal a bheith siad ag bailú rudí letrach. Bei siad ag bailú éad seo ar an leintí siúd agus bei siad amálú ón zehar maidin go dín cahir tnúna. Bei slád warag go leabhar chailge dar láve ar bun in áras na ngáil ar thrá Dominic an gáilid a saharan ón hinge gar maidin go dín trí tnúna. Bei ráil a hanga leabhar chailge ar aíl ag an mangar a siúlach Sean McLowry in a mask coid mhór acu tá baintach le gáile agus Connemara freisin. Bei siúlóid 5 kilometr le haí an agriach crí ar bun ar chéibhra sa bhíl de hína seo ag a hocht. Bei tachla chéile ánig leabhar sa seacht, tá son tiúlóid ag hocht, is féidir chláruchan aíonna ar an síomh creenightrun.ie nó ar an oíche freisin. Bei míle fáil trúb ar fad in seogus bei teagas caffé ar fáil in na dhia. Bei Sean Cain TD ag rachtal clinic de Sahrin, seo an dehu lá, ag an mert ar an tachtóta nó Mam Cross ó leabhar sin lí go dí leabhar sin de, agus ar a glochan an sin sa Station House ón hinge go dín dóiag mán lí. Is féidir tan gwaile dhéanana leis le cuairt baile dhéanana ag náidina hian, hocht a sé hocht, hian, hian, hian. On I Arnon a vi leve ar bun de Sarn Chocati Rasmuc bes ar bun anis de Sarn in seachtú lá déag ag go leis a chuimhna chun an fírsí a Rasmuc. Tá so sé go seach a chlog bei taspans an ó cheoltarí, dantsóirí agus orní óga fre sin. Sí nansin a chuislin tí seo a bheits na ban an tín sin agus bei fáil trú ar fad agus bei solo sí an. Bei rang down to set ag tosi inoch

0: bheith cat amach sa golais sem a tú gúsad é aile dobar. Is cinnal dhearing ní smúg ar fáiba a cuairsaí edachos, mar tú golóir dín a ní siad cur an obar héanastach, tú siad cur stach obar tá cur tíds AI.
1: Egan á cynnas að higgum að tjaka maður ólas að vekka fúi, kæk ég neybrín tjagas kæna búin tæst í kærtu le bænt þess?
0: Vöð kýns ít sér tafugtug mér tá sér fásk að skjúpi og sér gulor dýnir á þess að dýtug trúblóð dýfa tæktleis og tá sér tafugtug mér gomach sig dýna kæklega að úsad í gært og kæna kæta tárlú leis.
1: Marsund if tattoo well tattoo sås det så kan du göra euro att vi har sula ni små nu vi har börjat sälja arbetet. Pjäna ta man börjar ta sig till stäck är det mäden if ta lägger till hur if ni hulan in chain att lua if lua si kursi lostin agus ardule sentau nu till hjärt agus ta ta nu hur heli heter sig hin ta kisja så studio kan se mot är det mäden. Och nu har han det lä rinska jamalet Mwyd y cain llap e maed yn fi mwyd ystyn siad norra agos fi mwyd y lawrt fwy chwrs i ti hiacht o wylan hiwmwr nis ara maed yn ni wrth eisiau lei ni na mae fi ar bian o'ch hyn
2: Nis mes ymas rwyd y byd he Ar felach ta ni le yn sylw ar dynt y chor o beth ar y gyd chaher hi hiacht y chor o ffal sy'n ni cawnt ar gweldach ta yn enio yn y mid gelwn ti hwgt y tŵgwys na sy'n tla realtys Ni le nargid le chacha chorbe na rire ar an mreim se sin cofadach sa sfeidda linia na maach. Ta argid capital na gweld at le gyar a sir. Fi o wad nis mo fehe blino hyn ga chacha mar argid capital eg udras na gweld at le namra ta tuki gobin ish. Ta na figiur os ma chor an sio. Agus is leir canal gyr gyar a sir na rire ta gisht. Agus le enro di enna fi cwrsi tihirta sy'n gweld at ta argid capital ta stahl. Mas le sivini aretoch a eti a yil rai le dina. Mas le talaf ychanacht fe'r ffelwnacht a hi hiacht agos yna rhywyr a hestoch mewch alwnt a spesialt cwr hwyr ffald yr wdras na gweld at ni o'n arigid capital a hestoch arigid fresin le cwr hwyr ffald ag y beddys yn an bres ffwrn os dw e eitach deilol gysunroch fwy'n cwrs i ti hiacht so na rhywyr is ta dima oring ach ni le yn intas oring ar felach mae na rhywyr ta yn felach wyl an tara dara caliri ta gá ran óg gá rín mór stát fín a chúrum agus ta si gazúla vehig gira ar imrór pelle a vehig marchal bertig an omkéna agus ta si gira ergir aal dan dá rín sin agus nar ír is norra fórse ar bres ergir dan gael gima yál ar meid Clamper stóch agus ego díacht a bíar siúl ag loch na gaelge. Ach am léana, is a walart a tatárlig. Is kémar chúl mar a hug Julian de Spán ar a tán agus tar dímáring. Agus nar ír stóch a gatrisíin se an argónt a ta enge na mánu gom i cart ar a stát a bheith hán don gaeltach sa le brennún í na cúrsi gaeltach agus cúrsi gaelge. Mar is léar go bhil dharma dénta madalish an na riachtan is éagsúl a tán agus Tá géir céim tí hiirta san ghaltar, ní bhain ghuiilín géir céim tí hiirta ón, ach tán géir céim tí hiirta cruthú, géir céim fad tíirmach ón ó híh na ghaige mar hanga láurha sna pobl ghaltachta, agus bí cearcha meach sé sin saléir fín ámseo dan ára agus a rín na ghaltachta, ach le éan rodi éan a fwi, bai gair gide testaal agus ní le éan arigid sa mún sé tín gó sin.
1: Mar sin rodoch o hif dyr mwyd chyfad agos y wanyn se le bon o nys y gilyn se lwa tŵn sin gwyfti hwaed gyda nor mae alta ni meid clampor agos glw agos agoedig agos mar sin y fi si y yna y byne y gahar y gael y byne y gahar sin bygar y yna le hyrwyd cyn sawl
2: A chwnomid oring agos chwnomid i glawt le politori agos cham ra i glawt le politori glawt leis na tiachti dal ato yng ngaili hir agos y tiachti dal yng cawntr cha gweltach dela wyl special cup sy'n gweig agos yng gweltach dyn ti'n si ling a gaffer nis mo i enaf o hif cwrsi tihiacht agos yn ar ir ystoch a gorfu hwb siwr ta se brwach o'r nis er dar a caliri agos ar yn rialtas le ni cyn trwy gynien ffordd o ddechan dan ceil fi nela ta dar a caliri molag am eich ardw mor o'n i'n ceil fi nela ach sy'n blian o'n ni boal am eich gael cedid na roddi ta se gyrra gymach ardw o'n nar ir hestoch Has to make capital corner fall, do